Tvoje hlava, to je pokoj. Zatažený závěse. Tom Petitom tančí s holkou. Nick Cave se holí břitvou a v černých vlasech